0: Weizen.
1: Wie provoite.
0: Tedy kolem roku stáci patit na dlama z rybusu, co já mám význaný pár, že se vede na půlost.
1: Pepi, šli se domů veselý.
0: Tedy kolem vícky.
2: Dann musst du dich selbst im Bisschen denken, bis am Ende die Rocco aus 1920 zählen.
1: Noch Sembrze.
0: Sapel Moskow, Tizzo. Die Edis wissen, was ein Schemmer immer ich Prost, Sapel Schepinski. Rote, die Buch, wissen, wie man uns helfen, sie sind mit 20 Saison und schauen, wo und zählen die Edisni. A sledok kina z Boží loukov, jaký si Ferdinand Harry Gregor, nek roku 1827.
1: Počkejte, ty jedin musí být firmální chlapec.
0: Žena správně, povali stěli si jací akademie jeho národa z Boží dokovského pírence, od tato fakt.

0: Zrachi, se umi pocita cesa zrachi, ja se nitvi cekal na zazrak, a přišla ste mi. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesu, nesvaržeč.

0: A jak se opravdu jmenovala Elian?
1: Elian, Gregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
0: Helen, Helen, tam je jenom Helen, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Elian, Gregor.
0: To můžeš znamená, třeba Emilia, Matěho, Helenia, Montes, nebo ty ti ti ti
1: A mě to Elian, Gregor.
0: Ani spíš. Elina Makropulo, šeti je skreti.
1: Šeloši čeje!
0: Vy se to vremila.
1: Učerta, jak to vete?
0: Sajemi prostě. Savjeti je všec. Oj, jakým si Ferdinandovi na rozeném luku v 20. o listopadu 18.16 a v matrisním zápise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropulus Thorus, tematecký otec Vinechan, mater Helena Makropulas.